0: Tak.
1: V zábiažnici chybko. Na začiatky fáza tu alba.
2: Máze náza?
3: Nezika gavi. Kamutajna šimšult pa matkifa.